Jedna zvezda mala, mala. Jedna zvezda radoznala. Na jastuk mi tiho pala. Jedna zvezda mala.